Kšešćan Mönk, alias James Dolleby, zazbir po takim do dženstnišeho ranja hučbne zazbir, kotre titule nás ceva kišče vočakuje, Anitko? No, mi je s druhým podam mysl dženc rano do rybu z Susan Himplui. Vo žičovni mročace spívaja Luzi Hoďce. Hatte ich Lex Hendrickson, ja, Jinsarano, Budla. Nauschitke tuta titule, smieme se potekim Jinsarano Veselic, a nitko przepodamy słowo do Kruščic, respektivne do Lipska, menujce na skupinu Holaski, jenoš přečel.

Bede náš jestče a my podat nám raz na dženstnýše vedrove vůlady. Dženca vočakuje nás jako zázvě do dňa najprve raz kytro šire džen, ale to šako žádný problém nie. Do štábský rozvoz poskače. Zvětče týž s širým dňom posměk na hubomaj. Vybíjú dňa so potom dále vůvědri. Zdžela vostaně dále pomročené, ale přiúšim přečené. Dženca vočakuje nás nikotre snadne švíjele, živesli prostupa přitým na 14 do 17 stopňu. A vícik tun přinže dženca ze severa, kýba ze zapada. Juce a tež pjatk očakuje nás po ranče kurjave nekotre vokomiky svunca, miestrujem pak tež tuž tom ročilu, vostanje sucho a ma byť šmive, pjatk ma žive slibro samo nahač do 23 stopňu stupač, sobotu ma byť potom trochu nevobstajnišťo. A při telkým vědre sotala vudani raz do rýbu hič se svunčkom a nekotrymi menšimi švielemi. No hej, to lubi nam pone korbiky se myslu.

Kujšle rano je našim programje Svršiče, haj Zoniče. Runje před štornače menšinami hakle, vizo naše povestče, kotrež denca rano mati cuž predstaji. Povestče vosibi toho razu, depak možeče si nimo toho na našej internetovej stronje, a vizo tež našej app MDR Serbia vobladač. So to naše novostče ve vobrazach. Haj, tunraz, to zladujeme na minjene tydžin Bonich Bodauko, tak pobuchme vradvorju na jubilejnem zariadovanju k stočinam damnišie Schule. Dale bie minene tydžin zaru za najväčší twarski projekt v stavisnach Serbu Forum Vedy při Lauskim arealu. My to domovine su piatk budušinja spoščili, tyž tam bichme vieso z kameru podla v Ralbicach su regionalne bohovanske wiki przewedli, a v Tarčecach sú 25-letné v obstače šulskie a domizní skierst vysvedčili. Hoja, nic na posledk poľadáme tiež ešte na koncert serbskie tereministky Karoline Aik. Naše novosťe v obrazach potekím, te sú šitke vodnetka online na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia přístupne a sa vie namakače tiež ižo je na našich sociálnych sečach. Potekujem na Instagramie a Facebooku. Cibylky našej stúčujem je. Dobre ranie.

0: Bedel nasse dem net am je. Hei, stutze sabo rossudzic, wo rossdjelenio penes sauerisch bis als herbst gelut. Domomina bitte sa novu vulpno dobu Kandidatki a Kandidato sa radu sauerspe. Hartstuk unza Oktober mosche sa bojadac. Alle gag wupa da popron, djewo verage. Gelko chasa seto jada, a gotre nadoki, chaka ja psychoje. Milan Greulich nam topschetzdaje.
1: Marlies Münkova je morec veteránka v rádže zaožbe za srbský ľud. Cečú vôľbnú dobu ma nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc srbs rádži čeljo maja 4 do 5 krutých termínov v oblieto vo napraji.
2: Tedyž leto dotovo se staminom steja, zobu si jen temu zariadovač, ale ja za mne v osobince přece pravim, to je jen čestno hamt, hej? A jen čestno hamt je niče po hodinách nemůže odličit, si ja še co pravim. A z jen doby vidieť, so to nejsou jen ešte 4 krute termine, ktoré sa vám dotovo přijote, tomu ústo dož online sedimo, ale tiež jen sam doby sa začítať, že nekaj z tej branže nepšinže.
1: Náročné je tež dživo v projektovej přiradže, v kotrež Serbia sami rozsudža, kotre projekte tovarstvo založba spichuje. To je tu kvílu Horns s 2 miliónom euro v oblieto. Prašaní sú za rádu v přichodže ľudžo, kýž so diskusiu neboja mení Marlies Münkova. A tež tu kvílne předseda založbovie ráde Marko Kóa pokazuje na to, so nebudú čase jednoriše. A so čakaja na přichodných radžičelov bytostné prašenia.
3: Kad se bomo dali ič, ono, kad se bomo prihod utvarič, vladajo pod vsemi aspektami, mojda demografije, to bude tešena tema, pa la Serbo, to še nekaj znapetneme v pestovanjah, etc. To bude v kulturnih tovarstvo samsne. Kožda institucija vojuje v svoji fahove dorost, to je eno zavišče, eno važno prašenje, kaj tam prihod že se nastaja.
1: Zjazk Sakska a Braniborska súrunie s novým zrečeniom vo financovaniu založby dosť dobre zakvat položili za prichodné lieta. Tam je tež lietné stopňovanie ako vúrunanie inflácie zapísané, što špichu si Serbia dovožadali. A tola, praji tež Marlies Münkova, nebude založbová rada v prichodže šitke prečas plniť šmuc.
2: V našem svete je tohle vidí, to je všetko drožšie odbyt, a tiež v tým necíšim piatým financím zrečenú by je tohle tiež ťažko došť tam tuto ličby moc zdobyť. A potom si ja myslím, a tiež mu, ako založbová rada necíša, sme si prajeli, neodvisno od toho, tohle je mu ľada čačo, šo ešte v tutej miere tak trebne.
1: Marlies Münkova a Marko Kóa ceta je tutun proces dále převodžeč a zaso za radu kandidujetaj. Vobaj přijetaj se za to angažovaných sobu čvonov, kýž so spuščomne na posiedženiach a přijotovanských kóvach v obdžela.
0: Jelice četiš v rádže založby za serbský ľud sobudživač v umenenia a požadanský naprašnik namakače na internetovej strone domoviny. Honno serbských čvonov rády, štyrioch riadnych a štyrioch zastupériu volí zjazkové předsedstvo z počátku decembra.
4: To všichni tebi prajč čup.

Przedpostelnik und Zudjana, hej, to jsme nážel, no hej, než tak chceš. Zubili, jeden zjato dżen, kotru szako opleto mamy 3. oktobra, dżen nimskie jednoty. Na tutun dżen 1990 so zawiesce mnozy z was jeszcze derie dopomnia, ale dopomnicze da so też na 14. oktobra. 1990. Žane dvajte džene po znova zauženju Nemskije, 3. oktobra 1990, vodmichu sa menuce v nových zjazkových krajach, potekim tiež pola nas v Sakske, před dokvane 6-40 letami, 14. oktobra 1990, prenje vulbe krajného sejma. Prenje raz po viacač 40 letach možachu v obedlerio v znova zauženich krajach v Sakske, Saksko-Anhaltske, Mecklenburgsko, Předpomorske, Durinske a Braniborske v svobodných, jenakých a tajných voľbách zastupériu v krajných parlamentách postajíč. Hač na Braniborsku, kdež dostane SPD s Manfredom Stolpu najviace vosu, by v zbytných zjazkových krajach CDU dobyčaka voľbu. V Sakske vuzvolí so Kurt Biedenkopf jako ministerský prezident. Hej, Jensa potekým před 26 letami dávachu tu pola nás v Sakske prynje voľby do krajného sejma.

0: Matija, ty se dženca rano hižo do Nuinu poladal, haj a tam máme tež kytro znemenace poješče z Vatikána.
1: Haj, sakske Nuine dženca rano písaja a nemskich poješčach tež o tem rozpravjaja bam šlejo štonate maraka pucach. A kle nedželu bie sam vozeviu, so su likario pola njeho suk pucach namakali, netko je veste jedna abo jedna šeso vo tumo.
0: A bamše tež ižo operované, kaž som slyšala.
1: Aj čara sú jemu Romie kompletnú delňu lapu pravých púcov odstronili. Operácia je niečo 3 hodiny trava a je po informáciách svojich lekárov bez komplikácií odbežala.
0: Vyzo je rak všetko kutné skorenie, ale kak kutné je tu, tutom páču bola bamša?
1: No aj rozhodné dybky je, tumor bu pošim zdaču jara zážnem stádiu namakane a odstronené, što je šance hojenia jasne polepša. Netko pak dobia přepytovač a cú opravdže šitke rakové bajnky odstronili, o to tež odvisuje, hače ište dalša terapia trebna.
0: A kak so lieš, to na temu netko dže?
1: Kak so čuje, to nemôžu rec, ale vun ma niečo týdžen v Gemeli klinice v Romie Vostač a sa tam vočarstvič a potom budú predovšem pravidúne dodatné kontrole vážne.
0: Potekim. Najprv raz dobre povieste po operácii, ale dobíme vieza vočaknúč, kak ďalšie přepytovania bieža. Utrobne Jack Matejo za najnúšie informácie z Vatikána kôvoku z Korinia Bamša.

0: Polícia SG.
1: V Vojorecach je so pokranjene moped zaso zjevil. Vobedlaka vodkry Zimzon, punželu popodňu v okolo 2 maj, Gerčinje, za vikami při Krotkovské ležo. Moped byču sreč septembra při zelenej droze v Vojorecach pokranili. Policija zavěstčí sledy a po zakončenju přepetovanju má v obsedžer svoju parovanu Zimzon potom v ročo dostač. Vostaneme na dom ve Vojorecach, na Rajkaništu, tam je so punželu popodňu okolo 5, muž před dječimi zeslikal. Podavk sta so na volnočasnem kompleksu Vukot při Nišťanskej droze, neznate dreje před holcu svoje kolove dele puščil a sexuálne jednania na sebi převed. Policija pyta netko svitku. Muž nošeše svitvo modré džínce, čmur modru kapu s červenými rukavami a čornu čapku. Pokyvy přijemuje policija ve Vojorecach. V Krušvice sú neznači punželu dopodňa, osobinské predmety a peniaze z bydlenia pokradnili. Škoda leží pola niedže 400-500 euro. Vecna škoda po policii pritom nenasta. Policajský revír BV Vodže pad přepytuje. V Bukecach nejstaj šoféraj nakvaných autov punželu pripodňu, zakaz přejezda v obkečbovavoj, 46-letnej jedžištaj ze svojimaj LKV-omaj, najebač zakaz zaježdžiť dva přes 3,5 tony po Karla Marksovi, policia ustají vozivence, vobaj mataj z pokutu líčič. A na Bežišť a Žužesač Budešinje je policia punželu mies ráno 8 a pripodňu jenej spiešnosť kontrolovala. Od viace hač 1200 ježdidvo by 260 přes piešnych. Najspiešnejší by škoda z 280 miesto dovolených posta KMH. Šoféra očakuje 260 euro pokuty, 2 dobkaj Flensburgu a mesac bez jezdnej dovolnosti.

0: Jež nás čas, tu dženca rano je Boze hižo nimo, do toho pak mam za vas ještě pokazku. Menujci na novu svuchoru, tam dženž bydli moj vona reka. Mirčin Venk je napisatav staviznu vo starom domje nause, kiž je polne dopomnenku. Zala a Daniel cetaj si z njeho svoje domasčinič. A koždem rumje so druhe dopomnenki namakaja.
1: Pravdu prajene se na to samo veselu, nemůžu zcova očaknuť, zaso sem přičaneč, zaso mes přečelemi byč. Tu svoje tovarstva mieč, nic skúždu akciu zdaline odvosovač dobeč. Haj, skončne zaso serbska zromadnosť svojimi serbskými bratrami.
2: Serbse bratia a serbska zromadnosť? Kusk mene zela rači nebe škodžavo. Ale krok po kroku, moj ľube. Mamo tla naju plan.
1: Hej, šakaj, nitka pak buj. Svišu hižo našo nebo vôku rec, za mamo je nuc přič a nic v duriach stať.
2: Hej, kaj štedu, jako se mi prini raz jo sobu zau, so by mi predstaju. A jako tak daloko bie, sen a raz preč byl.
3: No, politaj skončne nuc. A nedajtaj sa doho prosič.
2: Kvaln Jezus Krist. Kini, hakšo.
3: Ty si zaviše zala. No, renje, za se skončne raz sobu pšieva. Ja sa Maria. Vokomik, dem se skončka ešte rúce vodreč. Tu te začuče to la znaju? Pokaž raz prošu svoje ruce.
2: Rado, kmeni. Ma... Ale čo odla?
3: Aj, voprode kamene česaka. Daj, kež kropavé ruce. Víš, naš stare nanie nedi jako kežka skale dživo. Jeho ruce samo ište hore vupadaš ti. Když je nás dječí hácao, je to bylo, kaž by rekči nich tu spiskovi papiru policu jedže. Ty se dođeva hodíš, to nedom vidžu. To budu našemu luftiku si dane ili tyč. Přinžiš, jak bude po mojem nebo Francu. Ale praj raz, že da to nuc cova ostane.
2: Daniel ještě raz ka auče, dokož je nešto zabil.
3: Ach, pojru než dale. Što da budže moj tu durer stača na neho čakač? Sam vina, když će ju takle stejo v ostaji. Poj, bitlinske je rene za tepe na blina kryte.
0: Kotre dopomnenki Zalu a Daniela převodžuje při odkruču vodcenoho domu, svišiče svuhorje tam džiš bydli moj. Juna makače v cvi důlošti na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a vezo tež v audiotece ARD Sounds. Votam môžete si ju tiež downloadovať a sa bude dôlazať.

Na 14. októbri vítam vás učebne na aktuálny magazín Veselské rieci. Ja som Anja Koroj-Čvarcová. Smiam vás přes program ja, ča mej predne na rokio. Až mám vám žincečné témy predstavíš, to net, ktejom.

0: Corajo było tak daleko, studirujący ceptarstwa na Brambowskiej Technicznej Uniwersytecie Zem Komorowie su coraz startowali ze sprednymi seminarami. Między nimi su byli také studi studentki a jeden student, któreż su se rozsužili pedla matematiki a nimščiny také sersku riec studirovaš. Veni su mieli prednú sersku úcvu a su ju net užovali za predne dialógy.
1: Dobrý deň, ja som Ariel Skurka. A kto ste?
2: My ste Kronilini. Ja ste Kronilia Šubatec.
1: A kak staré ste?
2: Ja som 20 let stará. Ja som 21 let stará. Bydlím v Raniu, že bydlíš? Ja bydlím v Bokova.
1: A ja bydlím v Jakých Dobrinách.
2: Mej nivo, jom ja ze story a píš. So jo, tvoj riecný nivo?
3: Som Sachupienkáka.
1: A ja mám strežný nivo.
0: A ich docentka je nento Julia Birinková.
4: To možo mi už nento groníš, naša kupka. Jo, vielgin heterogénna, to groní, tam sú nekotare zachopienkárky, ale tam sú také vesobe, kenč mogu už jelgin derie sa skipejedaš. To groní, až sú hošakorake nivoe, a to obšože šposke tujo.
0: Všichni jsou věgin motivirované, Groni Birinková, a zájem za nové serský předmět na BTU přijde také ve druhých docentků a docentů.
4: V letním týdnu jsou šakorák zařidování byli, že jsou užívali také zemburický nekotare serské slova. Tam je jedna studentka samo serský zpívala. Ako jo naraz zaspívala, ja som sa tak živala, dokola jo tak riedne spívala. A som potom prešala lidsom serský mežo a obšoženia mežo. Also veľgin za mňa. To groni až serská riec jo ve svojom komoruje a jo južo do toho tam bola. A to jo veľgin riedne vyžeš.
0: Julia Birinková neúcija na srbštinu, ale také druge pedagogické téme, ve nás zvýšťa přitom až tež druge studirujúce se zajmujú za srbštinu. Miastem se také jedna studentka drugiego studijného smera z 5. semestra přidružila. To srbské má potenciál na BTU, tak je facit predného dňa.
4: Som spokojo. A to najvážnejšie je, až to také poskytujú, študirováš a až na koncu obšože nieco nauknú.
0: Jo, veľa úspecha žicime všetkým pri uknieniu a uceniu.

0: Smerona razpravljiva cahop enega novega sarskega ceptarskega studioma v Zvem Komarovje. Predne studentki a studente nje musa se neskari starostčiš, až nje dostanu po studiumje živo. Zajem na sarske učvejo nadali veliki jo šulski amt kvešči dao, po napšašovanju sarskega programa jo znate cenjo, až uknjo v aktualnem šulskim leše vece ako 1800 uknjo na 21 šulách sarsku rec. Vece detailo má Grigor Klim za vás.
1: To nie sú pak dokonce lícbe, kroni amt dali. Ven s tým líce až po nazemských feriach úkniky sarsku úcbu spúštiš budú, to dokoľaž sa ve viele prednich letnikách nikotáro úkniky akle uprobírujú a pon všašivo sarsčinia rozsúžijú. Amt kroni až a uvyše veto relatívne stabilne. Na druhém boku dajú menej sarskie úcbe na šulách. V trevku nie dajo zožom veci úcbu, hegen tak ve Luborazu a ve Vietošovie pýtajo núzne Petperu, tam majú jano ešte dve ceptarce.
0: A kak ugleda to na dalej viežecich šulách?
1: Na dalej viežecich šulách uknio 562 ukniko Sarsky, nevětši žijel na Dolnosarskym gymnáziumie. Tam obželio se 870 ukniko na vítaj úcbie. Kak viele ceptarku a ceptarju serščinu zrušim úce, nemože amt kroniš, přesto až také ceptarje ako vedna bocniki úcbu pedaju a tam nema amt štatistiku. Před čimi letami jo amtešči na liciu nekak vecom žaset ve serščinie studirovaných fachových mlcov, to zvýšče fachoniki Serskýho instituta. Tych ceptarjo bužo kletajúce na demografiu miastem mienej.
0: Dlatego se pilnuje šulský amt dalej vabiš za masterové studium za dolnosarské ceptarstvo Lipsku a zatem mogu se zajmovať ceptarky a ceptarje, ako južo živajú.

0: Obžerníky a zajmované na seši tekstilne rúcne živo, de je nento dokratne prísluchaš, viče zmakajú se v rúdne plakálove na dvere Hoffreuden, což cočaš teka ako Hoffreuden, tož to sedme zmakanie seši stoj pod motom šarmantna kultúra na lanže, šarmante landkultúra, gjarnarka Maja Schramojc, přepšo svojo vedpodne, zika styrich šuknuch zajmcu do svojogo zeleninovego gumna, šo okovo zelenine vam rád rozkvadujo, teke v Saskerice, a vet zigar pešich stoje šakodake vášňa umelského šišťania na programie, ktorež vám Zuzane Kruse predstajo. Viecej novost čo slyšiš o našich drobných poješťach po přijdúci muzice.
1: Priemne mi šišťi a výchor mi šumí v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnie.

0: Potom podsestčenskim zaredowanju petk budušenje domovine citame teke v novom casniku v novom udašu mogu se predstajiš, to nam net přeražio ta šefredaktorka v najoninto při telefonie. Dobrý žen, Katalin Poradskoc.
1: Dobrý žen.
0: Bušo to teke artikel v novom udašu.
1: Na kuste pat, a planas možeš o teke redne futa vižeš. Gratulujeme šiknem, kenč su dostali, my to domovine, abo cesne znamuško.
0: Mimo toga, co šo ešte uzignuš?
1: Ja, planas su v toštom udašu šake vesobe v srežišu abo v fokusu. To su napšikvat tenue zorijaki, dokulaš oni su dupkonje prednego septembra zahopili pilnje dojnosersku rec u knuš. Letosa jo ta kupka čošku menša, živješ v sobu jo zahopila. A te nuo zorijacki, a nuo zorijako, co me vam predstajiš, tam zgönioš a napšikvat, co godla voni kšiv sersku rec na u knuš.
0: Ach, to sú dalšie vesobe.
1: Also, jedna paršona kenč vám predstajíme v toštom udašu, se zasajžio za to serske na politickom pölu, ale vici v slizenie. Ona jo zachopila ako referentka za nastupnosti Serbu v Brambolskej živaš a statkujú tam ako, ja tak pomienione, zvezovenské miestno šnittstelle, tak ona sebe Vyži mňa se zastojnstvom a serskými institúciami. Mm-hmm. A zavišče, šo v ju na poseženiu serskej rade razvíželi, to jo Katlin Bürgeltua. Plana zgönio šo čošku vici v nej, mňa s drugim vedkuj ona pöchada, čogodla jo se za to miestno pracovala a vici.
0: Pen som sobu licova, potakem bideo zase pedla byš ten cerkvene bok.
1: Ten máme teke a dokuláš jo týždeň žňúnego svieženia, vierši se šokovo okovo žňúnego svieženia a to groni dvo k tomu jo šipnoch vece majú k týbje tu nažiju a ty dajoš jim ich carobu ve pšauem casu.
0: Máme teke iščinica ze sarského kultúrnego živenia.
1: Na to máme na kúžde pateke, dokuláš ja v zajžených týženiach. Jo, zase na tom pelu viele lús bolo, napšikvat zgönio šoplán nás v novej ústajince v Tešaňskem muzeu abo v kórovém koncerše v Luterovej cerkvi.
0: Mm-hmm.
1: A mňaze drugim v tom, až sú kreslenky abo umierské tvorby u kniko dojnosárskeho gymnáziuma tak v Budišinje na gromadnem zaredovaniu serského ľudového ansambla a serského muzeja žiadnu rolu grali.
0: Na šoto sme viegin narske, bužota zase písané vetmeniate údaše našeho serského týženika Nuvo Casnik. Učomne žik, až čo nás informirovali, pri telefóne je bol šéfredaktorka Katalin Poradskoc.
1: Rád se stalo a se vjaselím južo na druge rozkrono s vami.

Na 14. oktobri, vítam vás učebne na aktuálne magazín Veselské riece. Ja som Anja Kohoj-Čvarcová. Smiam vás přes program jačamej predne na rokio. Až mám vám žincežné témy predstavíš, to net gotujem.

0: Smerono razpravili v zahopjenega novega sarskega ceptarskega studijoma v Zvem Komarovje. Predne studentki a studente njemu se se neskari starostčiš, a še nedostanu po studijom je živo. Zajem na sarski učbejo nadali veliki jošulski amt kvešči dao. Po napšašovanju sarskega programa jo znate cenjo až uknjo v aktualnem šulskem leše veci ako 1800 uknjo na 21 šulách Sarskurec. Veci detailov má Grigor Klim za vás.
1: To nie sú pak dokonce lícbe, kroni amt dali. Ven s tým líce až po nazemských feriach ukniky Sarsku úspu spúštiš púdu, to dokoľaž sa ve viele prednich letnikách nikutáro ukniky akle uprobírujú a pon všešivo Sarsčinia rozsúžijú. Amt kroni až a uvyše veto relatívne stabilne. Na druhém boku dajú menej Sarskie úspe na šulách. V drevku nie dajo zožom veci úcbu, hegen tak v Luborazu, a v Vietošovie pýtajú núznie Petpieru, tam majú jano ešte dve ceptarce.
0: A kak ugleda to na dalej viežecich šulách?
1: Na dalej viežecich šulách uknio 562 ukniku Sarsky, nejväčšie žiel na Dolnosarskym gymnázium je. Tam obželio sa 870 ukniku na vitej úcbie. Kak viele ceptarku a ceptarju serščinu zrušim úce, nemože amt kroniš, přesto až také ceptarje ako vetna bocniki úcbu pedaju a tam nema amt štatistiku. Před čimi letami jo amtešči na liciu nekak vecom žaset ve serščinie studirovaných fachových mecov, to zvýšče fachoniki Serskýho instituta. Tych ceptarjo bužo kletajúce na demografiu miastem mieni.
0: Dlatego se pilnuje šulski amt dalej wabiš za masterowe studium za dolnosarske ceptarstvo Lipsku, a zatem mogu se zajmować ceptarki a ceptarje, ako już żywają.